0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: I'm Ariana Grande.
3: It's Hozier.
4: Hit Radio.
5: Zlepší si náladu.
6: Zlepší si náladu.
7: Hit Radio.
8: Heck, can some

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio City.
2: Do řádků tvých řas ti pospátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin,

0: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: No 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
3: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
2: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
3: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: 7 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Éra chytrých telefonů s cenou do 2000 korun se možná chýlí ke konci. Na vině je prudké zdražování paměťových součástek. Největší cenové posuny zaznamenává čínský trh. Částečně za to může taky obrovská spotřeba paměti kvůli umělé inteligenci. Za válku na Ukrajině nese vinu Západ, a to kvůli neustálému vyvíjení tlaku na Moskvu a kvůli snaze vtáhnout Kyjev do Severoatlantické aliance. Novinářům to řekl ruský prezident Vladimir Putin na okraj návštěvy Indie, kde se zúčastní dvoudenního summitu. Putin rovněž prohlásil, že události v Evropě, včetně vítězství krajní pravice ve volbách v německé spolkové zemi Sasko-Antalsko, jsou výsledkem systémových chyb západních globalistů. Česká tenistka Kateřina Siniaková vyhrála s Američankou Taylor Townsendovou US Open a získala 12. grandslamový titul v dámské čtyřhře. Nasazené jedničky porazily ve včerejším finále 5-7, 6-0 a 6-2 domácí dvojici Montgomeryová, Krugerová a zkompletovali společný kariérní grandslam. A teď už se jdeme podívat k nám do regionu.
2: Úsek Staroměstská Jiráskovo náměstí je dnes bez tramvají. Důvodem je údržba tramvajové trati, která probíhá v obou směrech, a to od 7:30 ráno do 2 odpoledne. Jednosměrné omezení pak čeká cestující na trase Albertov-Otakarova od dnešního rána až do nedělního večera. Více je na webu z Metropole. Lucie Daňková.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Očekáváme polojasno až oblačno, lokálně i zataženo kránu se na Moravě a ve Slezsku, místy jinde ojediněle vytvoří mlhy, tak pozor na to. A nejvyšší teploty 12 až 7 a nejvyšší denní maxima 22 stupňů Celsia.
0: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady víkend. Víkend s Hit Radiem a Leonou Děnděši.
3: Tak hezké dobré ráno, sobota 12. září, to tak strašně letí. Napište mi, kdo vstáváte s námi na 777-937-777 a my startujeme nejlepší víkend českého éteru právě teď, 3 minutky po 7.
0: Hit Radio City.

Linkin Park, Hit Radio, hezké dobré ráno, 7 hodin 9 minutek, to je aktuální čas, s vámi Lea. No tak konečně nám zase rostou houby, houbičky, i když Česko zažilo největší sucho za posledních několik let a vypadalo to, že houbaři se téměř hub nedočkají. Tak díky strážkám posledních dnech se fotografiemi hub chlubí stále víc a víc lidí, hlavně na sociálních sítích Facebook, Instač, no a na některých místech republiky vypukl doslova houbový boom a lidé si nosí plné košíky, což je naprosto skvělý. Takže aktuálně houby rostou v oblasti Vysočiny, v Karlovarském kraji, na Plzeňsku a Teplicku. Já jsem teda letos ještě na houbách nebyla. Já je miluju sbírat, ale nemám je ráda k jídlu. Možná to někdo máte podobně. Dejte vědět nebo klidně pošlete fotku, jestli už jste letos na houbách byli, případně kam si zajít, kromě zmiňovaných krajů, které jsem tady říkala. Takže pojďme si o víkendu nachystat košíčky a nožičky. No a hurá na houby. A když tak se aspoň projdete, a to taky vlastně není na houby, tak hezké ráno.

0: Krásné dobré ráno, jdeme se podívat na vaše zprávy, vy nám od rána píšete, nebo od rána už posledních pár minutek. A napsal nám tady Růža nebo Růža. No podívejte, až mi z toho přeskočil hlas, tak chvalinku. Tak, už by to mělo být v pořádku. Aspoň vidíte, že to všechno jede živě. I takhle po ránu nám občas přeskočí hlas, než se rozmluvíme. Tak píše tady Růža, zdravím Leonko z Děčína, zároveň z práce, tak přejeme, ať ti to rychle uteče. Dokonce mi tady přišla fotografie dvou plných košíků hub od Adama. Ahoj Leonko, my sušíme doma houby a našli jsme houby minulou neděli. Díky moc za zprávu. Taky nám tady píše další posluchačka Barča. Ahoj Leonko, já jsem vstala v 6 ráno, jelikož mám 3měsíční holčičku Barunku a jedeme pro vrážku na letiště vyzvednout, přiletí z USA. Tak jsem nemohla dospat, jak se už na něho těším a samozřejmě, až si pustím Hit Radio a slyšet tebe na cestu. Ahoj Barča. Barunko, děkuji za krásnou zprávu. Opatrně a pozdravuj brášku. Hello boy, jak se říká v Americe. No a vám přeju krásné dobré ráno, díky, že posloucháte Hit Radio. Za chviličku Pitbull, Christina Aguilera, Jeleni a nebo Lorin.
1: A Lidlem pro vás máme velkou pěveckou

0: soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.
4: Hit Radio.
5: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Ranní update.
1: Spoustu zajímavostí dneska nabízí vzdělávací akce Menza Akademie, která se uskuteční na Novotného lávce v Praze. Připravené jsou přednášky odborníků různých oblastí. Jde třeba o výzkum blesků na Zemi i Jupiteru, výzkum parazitů u goril anebo přednášku na téma historie internetu. Fotbalové zápasy v Nizozemsku budou v případě použití pyrotechniky na tribunách předčasně ukončeny. Dohodl se na tom Mezinárodní svaz, státní zastupitelství a ministr spravedlnosti a bezpečnosti. O novince informovala nizozemská média.
2: Ivuško, děkujeme, my pokračujeme dál, protože před námi je spousty další skvělé muziky. Alex Warren a Nevo, I don't want to miss a thing. To si myslím, že je taková příjemná rocková balada takhle z rána.

Hezké dobré ráno, vy nám píšete spousty zpráv, děkuju za vás všechny, protože těch SMSek tady přišlo opravdu velké množství, tak já doufám, že se máte krásně, za chviličku další skvělé hity, dobrá muzika a pojďme se podívat taky na dnešní den 12.9., tak je den povzbuzení, tak já vás prosím vás povzbuzuju, abyste si nebrali nic vážně, užívali si toho života, žili tady a teď v takovém tom přítomném okamžiku, protože to je prostě nejvíc. Teď a tady. Minulost hoďte za hlavu, nad budoucností teď nepřemýšlejte, ale užívejme si teď toho, co se děje právě teď v tu danou chvíli. To je prostě nejvíc, jo? Takže teď někdo z vás vstává, někdo usíná, někdo maká v práci a nebo zrovna někdo posloucháte nás právě teď, naše Hit Radio s vámi Lea. Přeju vám krásné dobré ráno a za chvilku i partička Black Eyed Peas.

0: mobilu, protože já jo a tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašezběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: 8 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Ministr obrany Jaromír Zuna nepojede v polovině září na Mezinárodní bezpečnostní a obranou konferenci do Číny, aby nechyběl při závěrečných jednáních o státním rozpočtu na příští rok. Místo ministra pojede pracovník ministerstva. Zuna má do pondělního jednání koalice o rozpočtu připravit podrobnější rozklad některých částí obraného rozpočtu. V Benátkách dnes končí 83. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Hlavní cenu Zlatého lva udělí porota v čele s americkou herečkou a režisérkou Maggie Gyllenhaalovou. Jejíž členové vybírali z 21 filmů. Letos se do hlavní soutěže dostali jenom dva snímky. Favoritem je dokumentární film NASA o zabíjení.

0: Vězení palestinských civilistů ve válce v pásmu Gazy. Ten si vysloužil 25 minut potlesku ve stoje. Hokejisté Plzně vyhráli v Lize mistrů na ledě Friburgu 4-2 a uspěli i ve třetím utkání v soutěži. Premiérovou výhru si připsal Liberec, jenž po dvou nezdarech na kluzištích soupeřů porazil Herning 2-1 po samostatných nájezdech. Na výhře Plzně se gólem a asistencí podíleli Matyáš Filip a Dominik Simon. Duel Liberce rozhodl v deváté sérii nájezdů Radan Lenz. A teď už míříme k nám do regionu.
1: Hvězdárna Ďáblice tento víkend slaví 70 let od svého založení. V jejím okolí probíhá rodinný festival Mezi planetami jako doma. V parku Hvězdárny vznikla unikátní vesmírná instalace se světelnými modely těles sluneční soustavy. Akce nabízí program pro všechny generace a zájemce o astronomii. Z Prahy Lucia Daňková.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Počasí pro dnešní den, nejvyšší denní maxima 19 až 23 stupňů Celsia. Pozor, sem tam může spadnout nějaká ta kapka deště.
2: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady víkend s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
3: Dobré ráno, vy naši posluchači zvládnete vždycky všechno a společně jsme v tom spolu, ať už v práci nebo někde relaxujete, prostě díky, že nás máte sebou i na cestách v autě. Startujeme další společnou hodinku dneska až do 13. hodiny, teď aktuálně 3 minutky po 8. Před námi 21 Pilots, anebo taky Schamfeld a Jonas Blue právě teď. Tak hezkou sobotu.
2: Hit Radio City.

Sociální sítě řeší nové téma. Rodiče, kteří před dětmi předstírají hluboký spánek. Tak se chválně připravte, no ne připravte, přiznejte, kdo z vás takový spánek prostě předstírá. A je jedno, jestli před dětmi, před kýmkoliv, protože 80% z nás to o víkendu prý údajně dělá. Slyšíme dupot, ale hrajeme mrtvé. Slyšíme mami, tati, ale hrajeme mrtvé. Ležíte, nehýbete se, téměř ani nedýcháte. Zatímco vám potom kloupe oční víčka, tak předstírat v 7 ráno hluboký spánek je vrcholový sportovní výkon každého rodiče. Co si budeme, a určitě většina z nás rodičů jsme tohle zažili, ať už byly naše děti malé, anebo třeba teď. Já to kolikrát dělám, když Nikolas, můj 15-letý syn, přijde a něco chce a mami, tak dělám taky mrtvou. Nehýbu se, nedýchám, spím. No, ale samozřejmě potom to prozřeže, protože už mě zná. Je to takový boj mezi rodiči. První, kdo se pohne nebo nedej bože otevře oko, prohrál a jde dělat třeba kakao, že jo, u těch malých dětí, když děláte ráno, že spíte. Každopádně dejte vědět, jak je to u vás. Já vám posílám další skvělou muziku. How do you do, Roxette, legendární 80-ky, 90-ky, a nebo Eva Farná, Miraj právě teď.

it, how do you do, jak se dneska máte, to mi klidně pište dál, 777-937-777, já vám pošlu Lady Gaga, anebo Rihannu taky, s hitem Only Girl, to jsme dlouho nehráli, taky si dáme s Ivuškou ranní update, tak díky, že posloucháte naše Hit Radio. Máme 8:45, 12. září, sobota ráno, tak hezký den.

0: od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dobré ráno, jsou tady krátké zprávy. Začneme v Japonsku. Tady potřebovali posunout o 2 metry hradní věž. Vše se obešlo bez jeřábů a těžké techniky. Sjelo se zde na 2000 dobrovolníků, kteří věž odtáhli na laně. Obec Přílepy na Kroměřížsku vydala v úterý varování pro občany. Byli tady totiž spatřeni vlci. Dobrá zpráva ale je, že vlci jsou velmi plaší a před člověkem ve většině případů utečou. Nejmenší planeta sluneční soustavy se drasticky mění. Merkur během své existence ztratil z poloměru už 12 kilometrů. Za dramatické smršťování může chladnutí masivního železného jádra.
1: Děkujeme moc, my pokračujeme dál, protože před námi je divoký Bill a Čmelák. Tak hezké dobré ráno. Dejte si pořádně volume doprava. Tohle vás rozhodně probere, pokud někdo spinkáte a teprve vstáváte. Tak Čmelák a divoký Bill, paráda, k tomu Hit Radio. Až do 13. hodiny s vámi Lea, taky spousty skvělé muziky, narozeninová ruleta, hity na přání podle vás. Tohle všechno a ještě mnohem víc vám dneska dáme.

Krásné dobré ráno, sobota 12. září. To znamená, že za pár minutek tady bude sobotní dopoledne. A vy, kteří nás pravidelně posloucháte, tak víte, že narozeninová ruleta neodmyslitelně patří k tomu našemu společnému víkendu, kdy děláme radost my nejen vám, ale i vy nám a taky vašim oslavujícím. Protože narozeninová ruleta je o tom, že pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozky, tak je to ideální pro vás. My vám zahrajeme tři hudební hity z datumu oslavující osoby. Společně ten song té osobě pošleme. Vy mu sdělíte cokoliv máte na srdci a slyší to celý éter. Celá Česká republika i za hranice, protože nás můžete ladit i online přes apku Radia.cz nebo webovky Hitradio.cz. No a taky k tomu díky našemu partnerovi firmě na zážitky přidáváme nezapomenutelný zážitek. Tohle všechno po 9. hodině. K tomu skvělá muzika, dobrá nálada. Co víc si přát takhle při sobotě?

Ričnikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričnikovošrot. www.vašesběrna.cz

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Iva Jurečková šťastná. Letošní táborovou sezónu hodnotí hygienici jako klidnou. Hygienický standard dětských táborů se podle nich postupně zvyšuje. Přesto provedli 1364 kontrol a uložili 53 pokut za více než 170 tisíc korun. Nejvíce pochybení se týkalo stravování. Prezident Petr Pavel přijme v úterý odpoledne na Pražském hradě ministry spravedlnosti Jeronýma Tejce a obrany Jaromíra Zůnu. Tématem obou schůzek budou kandidáti na jmenování generálů. Obě setkání se uskuteční bez oficiálního vyjádření pro média. A teď sport. Čeští volejbalisté po včerejším úspěšném vstupu do mistrovství Evropy sehrají od 16 hodin druhý zápas ve skupině A proti Švédsku. Doplníme, že svěřenci trenéra Jiřího Nováka porazili v úvodním duelu v Modeně 3-1 Řecko. A teď už se jdeme kouknout k nám do regionu.
2: Dnešní den ve znamení vinobraní. Vydat se můžeme do botanické zahrady v Troji, kde ochutnáme to nejlepší z vinice svaté Kláry. Podávat se bude také burčák a různé dobroty k vínu. Program nabídne i koncerty a nudit se nebudou ani vaše ratolesti. No a vinohradské vinobraní se vrátilo na Jiřák. Probíhá ještě dnes. Z Prahy Lucia Daňková.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci

0: rámci Rádia CZ a Dabu.
1: Počasí pro dnešní den, sobota 12. září, tak máme nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě kolem 17 a v 1000 metrech na horách kolem 14 stupňů, a aby toho nebylo málo, tak v Beskydech kolem 10.
2: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděší na Hit Radio.
1: Jo, moje maličko s vámi až do 13. hodiny, dneska bohužel bez Filipa, zase se někde pláká, ale zítra tady bude s námi. Každopádně spousty skvělých hitů, muziky, dobré nálady, pozitivní energie, tak jak už to znáte. 2 minutky po 9. pokračujeme dál, protože se bude roztáčet i kolo narozeninové rulety, kde vám prozradím, že je to velké dobrodružství v přírodě a třeba i pro 2 osoby, jo? Ale teď už. Why don't you get a job a offspring?
2: Hit Radio City. My friend.

Taylor Swift. Hit Radio, taky Lea. 8 minutek po 9. hodině. Hezké dobré dopoledne a jdeme na příběh, který napsal sám život. Taky máte někdy pocit, že váš robotický vysavač vás sleduje? Možná jo, protože tady máme opět příběh, který napsal sám život. Tak dobře poslouchejte. Soud poslal na 5 měsíců do vězení muže, který pojal podezření na nevěru své manželky. Jenže má to háček. Místo detektiva na dálku aktivoval kameru na chytrém robotickém vysavači a nechal ho prostě jen tak jezdit po obýváku a ložnici, aby vlastně nikomu nepřišlo nic divného. Ten vysavač se spouštěl vždycky automaticky. Důkazy sice získal, ale u soudu, jo, pohořel. Robotický vysavač totiž nesmí sloužit jako skrytá špionážní štěnice a z podvedeného muže se stal odsouzený kriminálník za narušení soukromí. Takže pokud to chápu správně, paní má doma vysáto a ještě 5 měsíců klidu na svého nového chlapce. Tak to se to šmírování asi fakt vyplatilo, co?

The Sound of Silence. A já vyzývám všechny z vás, kteří máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozky, abyste volali právě teď na 800 937 937, protože narozeninová ruleta se bude za moment roztáčet pro někoho z vás.

0: mobilu, protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: A my jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety. Já se ptám, koho pak máme na telefonu. Hezké dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, tady Jana.
0: Janíčko, odkud voláme?
1: Aše.
0: Z Aše, to je hodně daleko.
1: Ano.
0: To je hodně daleko. Jak se máme v Aši, co děláme, jaké jsou plány na víkend?
1: Máme se dobře, zrovna jsme přijeli z nákupu a strašně mě překvapilo, že jsem se dovolala.
0: To je skvělý. A co jste mi koupili?
1: No, budeme vařit.
0: A co dobrého?
1: Budeme dělat tortily.
0: Aha, super, ale až do Aše nejedu, to je strašně daleko. Každopádně já jsem ráda, Janíčko, že jsi se dovolala, tak nám prozraď, kdo ve tvém okolí má, měl nebo bude mít narozeniny.
1: Tak měl náš syn, Toník, 7. srpna a oslavil 11. narozeniny.
0: 11. narozeniny Toníček. Dobře, tak jdeme rovnou na pravidla. Zahraju ti tři hudební ukázky z datumu 7. srpna, kdy Toníček oslavil 11. narozky. Budou to hity, které ovládaly hudební žebříčky světových hitparád. Na tobě bude si jednu z těch písní vybrat a společně ji Tondovi pošleme. A když budeš tak sympatická jako jsi, tak tady máme ještě něco nezapomenutelného. Jdeme na to?
1: Jete. Ano, určitě.
0: Tak jo, Janíčko, roztáčíme kolo právě teď.
1: Půjdeme dál.
0: Dobře, Phil Collins, tak mu zamáváme. Bye bye, File. My pokračujeme dál. Miley Cyrus, Wrecking Ball.
1: Tu my si vezmeme.
0: Jo, nezajímá tě, co je jako třetí píseň?
1: Ne, nebudu riskovat, necháme tohle.
0: Dobře, takže já ti, Janíčko, poprosím, aby si teď sdělila cokoliv máš na srdci, ať už Toníčkovi nebo komukoliv z tvého okolí, pojď na to.
1: Tak určitě jsme chtěli popřát Toníkovi všechno nejlepší ještě jednou, hlavně zdravíčko a mnoho úspěchů na nové škole, ať se mu daří.
0: Mm-hmm. Přestoupil někam?
1: Jo, šel na Gimpl teďko.
0: Ježiš, no tak to je skvělý, tak to gratulujeme a hlavně ať se mu daří, my se za celé Hit Radio přidáváme samozřejmě. No a aby toho nebylo málo, já jsem slibovala, že tady máme i nějaký nezapomenutelný zážitek a myslím si, že se hodně projedete.
1: Jo.
0: Že spojíte příjemné s užitečným, je to daleko od domova, protože díky firmě Na zážitky můžeš se nejen ty, ale i naši posluchači podívat na webové stránky firmanazážitky.cz, kde nabízí různé prostě zážitky, vzpomínky, které vám nikdy nikdo nevezme. A dneska tady máme pro dvě osoby. Se projedete s koloběžkou za letopisy Narnie. Poznáte krásy úžasného prostředí českého Švýcarska, což máte hodně daleko od vás. A zatím málo objevené skalní město tisá trošku jinak. A je to pro dvě osoby, dostanete kolobrndy a jedete prostě celý den se projíždět. A myslím si, že takovéhle počasí k tomu je úplně ideálka.
1: A ty koloběžky jsou úplně úžasný, protože ten koloběžky miluje.
0: No tak to je skvělý, takže uděláte si výlet, spojíte příjemné s užitečným, strávíte krásně celé dopoledne, odpoledne, tak je to na vás. Tak já ti teď posílám tvůj song Miley Cyrus a vydrž mi na telefonu, ať taky víme, kam to poslat. Měj se krásně.
1: Já moc děkuju, taky, ahoj.
0: Ahoj.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.

0: 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hi, I'm Lenny Kravitz.
3: On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: 10 hodin, krátké zprávy a u mikrofonu Iva Jurečková, šťastná. Kratom bude nejspíš možné od příštího roku koupit až od 21 let, ne od 18 jako dosud. Jeho prodej v e-shopech bude zakázaný. Obce budou moci případně zakázat i licencované kamenné obchody s psychomodulačními látkami. Na kratom se zavede spotřební daň a DPH se zvedne z 12 na 21%. Zpřísnit by se měl i režim pro e-cigarety a nikotinové sáčky. Počítá s tím novela o návykových látkách, kterou se chystá v pondělí projednat vláda. Polsko je připraveno hostit na svém území stálou přítomnost amerických vojáků. Náklady by se pohybovaly na částce až 95 miliard korun. Podle zahraničních médií to v týdnu uvedl polský ministr obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz. Konečné rozhodnutí podle něj padne v příštích týdnech. Téměř 9 z 10 mladých Čechů už buď sami bydlí, anebo se plánují

0: rodičů osamostatnit nejpozději do 30 let věku. Více než 21% mladých ve věku 16 až 25 let už s rodiči nebydlí. Dalších 12% se chce osamostatnit nejpozději po dokončení střední školy, 40% po vysoké škole a 15% nejpozději do 30 let. Vyplývá to z nového průzkumu. A teď se jdeme podívat k nám do regionu.
1: Úsek Staroměstská i Ráskovo náměstí je dnes bez tramvají. Důvodem je údržba tramvajové trati, která probíhá v obou směrech, a to od 7:30 ráno do 2:00 odpoledne. Jednosměrné omezení pak čeká cestující na trase Albertov-Otakarova od dnešního rána až do nedělního večera. Více je na webu z Metropole. Lucie Daňková.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
3: Počasí pro dnešní den 19 až 22 stupňů Celsia. To jsou asi takové ty nejvyšší teplý. Teplý. Jsem chtěla říct teplotní. Víte co, já to radši nechám na Filipovi. On už tady zítra bude, já to počasí prostě nedávám. Jdeme dál.
2: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hitrádiem a Leonou Děnděši.
3: Ano, to jsem já, dneska se mi ten jazyk tak zamotal, že to není ani možný. Krásné dopoledne, sobota 12. září, pokračujeme dál, Bruno Mars anebo Poetika, zkouším žít právě teď.
2: Hitrádio City.

prosklené studio a najednou za mnou na okně někdo klepe, tak se podívám a tak jsem se strašně lekla teď přímo v éteru, protože nám tady, prosím vás, zvenčí myjou okna, takže obdiv všem pánům, kteří takhle ve vzduchu myjou okna, hlavně se držte ve zdraví. A my pokračujeme dál, protože před námi je Ray Dalton, Činásky, Ella Henderson a taky jedna taková důležitá informace. Pokud se někdo z vás bojíte pavouků, tak raději tak na chvilku zavřete uši, protože někteří odborníci odhadují, že lidé ve spánku mohou sníst až 3 pavouky ročně, zatímco podle jiných se tento počet blíží až k 8. Fuj, tajble, já pavouky úplně nesnáším. A pokud to někdo máte podobně, klidně mi o tom napište, jestli se vám něco takového i přihodilo. A kdyby třeba k tomu byl kečup, tak by to aspoň trošku chutnalo, ne?

0: Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Dneska je to pěsně, alo, ano, přesně 35 let, co jsme v Česku poprvé drželi v ruce mobilní telefon. Tak mě bylo pouhých 5 let, protože jsem 40, táhne mi na 41. A představte si, že stál přes 60 tisíc korun, vážil 4 kila a cena za minutové volání byla 20 korun. V té době se průměrná mzda u nás, nevím, pohybovala, nedosahovala ani 4 tisíc korun, takže po 200 minutách volání byla prostě výplata v čudu, že jo, co si budem. A dámy, uznejte, za 200 minut si rozhodně není možné říct cokoliv. Tak co, jak vzpomínáte na své první, ale úplně ty první mobilní telefony? Kdo z vás měl jaký první mobilní telefon? Napište mi to na 777-937-777 a já vám posílám Ariem, Man on the Moon, Muže na měsíci. No? Tak pište, jo? 777-937-777.

0: Posloucháte Hit Radio, s vámi taky Lea, z éteru nám dozněl Harry Styles a my dáme příležitost někomu z vás, protože po 11. hodině tady bude vaše nejoblíbenější víkendové vysílání, protože vy budete rozhodovat o tom, co my vám zahrajeme, takže 777-937-777 hity na přání k vaření. A ještě jak jsme tady řešili ty mobilní telefony, přátelé, normálně jsem se vrátila zpátky do minulosti, protože většina z vás samozřejmě takové ty Nokia 6020, 3020 nebo Philips Savey a tak podobně, je hrozně hezký se zastavit na chvilku a zavzpomínat. A to můžeme udělat i v podobě muziky, kterou vy milujete. Takže napište si o to, k tomu přihoďte, co třeba dneska vaříte, ať se inspirujeme a po 11. jdeme na to.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
1: Hi, it's me, Rita Ora.
2: I'm Macklemore.
1: I'm Dua Lipa.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: 11 hodin, krátké zprávy, u mikrofonu Iva Jurečková, šťastná. Nebezpečná žloutenka typu C se v Česku šíří dál. Do konce srpna zaznamenali lékaři 1368 případů. Je to jenom o 7 případů méně než za celý loňský rok. Navíc má nemoc v letošním roce podle dat Státního zdravotního ústavu už 5 obětí. Ve všech případech jde o muže ve věku 30 až 48 let. Turecká skupina Pegasus může koupit české aerolinie a s nimi i dopravce Smartwings. Povolil to antimonopolní úřad. Podmínkou spojení je to, že se Pegasus vzdá části letních slotů na lince Praha-Antalya ve prospěch jiného dopravce. Společnost Pegasus Airlines se sídlem v Istanbulu byla založena v roce 1990. Firma provozuje 124 letadel. Polský premiér Donald Tusk na veletrhu obranného průmyslu ohlásil ambiciózní záměr. Země by chtěla vytvořit polskou obdobu satelitní internetové služby Starlink amerického miliardáře Ilona Muska. Ta sehrává důležitou roli při obraně Ukrajiny před ruskou agresí jako nástroj komunikace na bojišti a při navigování dronů. A teď už jdeme k nám do regionu.

0: Hvězdárna Ďáblice tento víkend slaví 70 let od svého založení. V jejím okolí probíhá rodinný festival Mezi planetami jako doma. V parku Hvězdárny vznikla unikátní vesmírná instalace se světelnými modely těles sluneční soustavy. Akce nabízí program pro všechny generace a zájemce o astronomii. Z Prahy Lucia Daňková.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz.
2: Počasí pro dnešní den 19 až 23 stupňů Celsia, tak si ten den udělejte krásný.
1: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
2: Hity na přání k vaření startují právě teď, tak nám pište na 777-937-777 a nebo pokud někdo používáte sociální sítě, můžete napsat i na můj Instagram Lea Giongiosi, takhle mě tam najdete a budeme rádi, když budete sledovat i naše Hit Rádio. Takže startujeme právě teď s Leny a hello!
1: Hit Rádio City.

Benson Boone Beautiful Things. Hrajeme hity na přání jenom podle vás. Píše nám tady Petra a Dáša Sekáčovi z Plzně. Ahojky Leonko, takže dnes jsme měli v plánu udělat kachnu, jenže v marketu ji měli mít v akci, ale neměli. Takže jsme tam objevili kukuřičné kuře, vůbec nevím, co to je zač, ale má to 2,5 kila a je žluté. Doufám, že mě to nekousne a už vůbec nevím, co to udělá, až to sníme. Aby se nám neprotáhly oči nebo tak něco, dám vědět, jak to dopadlo a písničku nějakou, která zvedne náladu všem posluchačům. Díky Peťa a Dáša Sekáčovi z Plzně. Tak ať vám chutná kukuřičné kuře, zdravé. I když podle vašeho popisu dodržím palce, ať nestrávíte potom celé odpoledne na toaletách. Každopádně, co bych mohla zahrát všem posluchačům? Od vás, tak je rozhodně tohle. A možná i takový tip, co si dneska během dne pustit, co? Hříšný tanec, Eric Carmen, Hungry Eyes. Když se chystá ten oběd, hlad do...

0: 90-kový girlband Atomic Kitten. Skvělá muzika. Pokud chcete poslouchat tyhle skvělý hity, tak nezapomeňte poslouchat i naše sesterské rádio Hit Radio 90. A každopádně my jdeme dál na vaše SMSky, protože se nám tady množí Regan Bowman a Human, že byste chtěli zahrát. Tak slibuju, že bude taky roková partička Green Day a doplní je David Guetta, tedy Swims, Tones and I, a dáme prostor i někomu z vás. A taková krásná zpráva od Zdeňka nám tady přišla, jak jsme řešili ty mobilní telefony. Tak Zdeněk napsal, nebo Zdeňka napsala: ahoj, nedávno jste vzpomínali, že nešli dříve posílat hlasové zprávy. To je pravda. A hned se mi vybavilo, jak člověk chtěl někoho prozvonit s posledním kreditem a skočilo to do hlasové schránky. Těch nadávek, kolik z toho člověka v té zprávě vyšlo, by stačilo na sepsání jedné knihy Zdeňka. Zdeni, děkuji za tuhle zprávu, klidně pište dál a my vám budeme hrát hity.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hity na přání k vaření jenom podle vás. Gone, gone, gone. David Guetta, tedy svým Stones and I. A já bych někoho z vás ráda teď slyšela na telefonu. Takže volejte 800 937 937 právě teď. Pokud chcete zahrát podle svého přání, taky pokecáme, co dneska vaříte. Baštíte, jaké máte plány na víkend. A já se ptám, koho pak máme na telefonu. Halo, halo.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo tam?
1: Tady Eliška.
0: Eliška, kolik ti je let, Eliško?
1: 13.
0: 13, a co právě teď děláš?
1: Teďko jsem nic nedělala.
0: A vaříte něco k obědu, mamka s taťkou?
1: Jo, babi vaří nějakou rybu.
0: Nějakou rybu, tak to si pochutnáte. Třeba to bude zlatá rybka, která ti splní přání, a jedno přání ti splníme právě i teď my tady na Hit Rádiu, kdy ti zahrajeme, co máš ráda, tak co to bude?
1: Tak asi od Bena Kristova.
0: Ano.
1: Asi Sweet Chili Life Song.
0: Tak já se podívám, jestli to tady mám, jo?
1: Mm-hmm.
0: Tak já mám tady, no, nemám to tady, ale můžu ti dát třeba Bena Kristova se Sofianem Mežmeč.
1: Tak jo.
0: A jejich Slzy. A pro koho to bude?
1: Pro všechny posluchače, to, co vás poslouchají.
0: A taky pro babi, která vaří rybu.
1: Jo.
0: No tak jo, měj se krásně a užívej si víkendu. Ahoj.
1: Ahoj.
0: I takhle mladé posluchačky máme, to je prostě skvělý. Pište si dál.

0: víš, s kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio City.

Calvin Harris, Ellie Goulding. Taky Hit Radio, jejich Outside. S vámi Lea až do 13. Hezké odpoledne nebo dopoledne, za pár minutek odpoledne. A my pokračujeme dál, protože před námi je několik songů, o které jste si napsali. Coldplay, Little Sims, Burna Boy. Dáme. Pokáče slibuju, že taky dáme. A víte co? Za chvilku jsou tady Vánoce. Alexandra Burke a Hallelujah. Tak tohle přesně bude za moment.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: 12 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Plánovaný schodek státního rozpočtu by se mohl snížit. Z částky 389 miliard by se mohlo ukrojit 4 až 6 miliard. České televizi to řekly dva na sobě nezávislé zdroje z vedení koaličních stran. Konkrétní výši návrhu rozpočtového schodku, který poté zamíří do sněmovny, má vláda schvalovat 21. září. Vládní strany vyjednávají od minulého čtvrtka o mírných úsporách ve zdravotnictví, ve školství anebo v některých sociálních dávkách. Éra chytrých telefonů s cenou do 2000 korun se možná chýlí ke konci. Na vině je prudké zdražování paměťových součástek. Největší cenové posuny zaznamenává čínský trh. Částečně za to může obrovská spotřeba paměti kvůli umělé inteligenci. Tu přístroje do 2000 nejsou schopny obsáhnout. Po 90 letech se dnes v nejvyšší domácí fotbalové soutěži utkají dva brněnské týmy. Zbrojovka v souboji nováčků přivítá Artis, zápas začne v 15 hodin. Neporaženou Mladou Boleslav čeká ve stejný čas přímý souboj o druhé místo v Liberci.
0: A sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Počasí pro dnešní den 19 až 23 stupňů Celsia bude krásně, tak si ten dnešní den užijte naplno.
0: Štěstí na šest písmen, víkend, žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděší na Hit Radio.
2: Hezké dobré, teď už odpoledne 2 minutky po 12. Doufám, že máte něco dobrého k obědu, tak si nechte chutnat. My se vám postaráme ještě o ten odpolední playlist. Já s vámi do 13. Jennifer Lopez, Pitbull, právě teď.
0: Hit Radio City.
3: J-Lo, ya tú sabes, no hay más.

hezké sobotní odpoledne. Není sport jako sport. V mé domovině v maďarském Debrecínu proběhl národní šampionát v ručním kopání hrobu na čas. Ano, přátelé, slyšíte správně. Musíte dodržet přesné rozměry, což znamená 2 metry délka, 160 cm hloubka. A věda vám, jak ty stěny nebudou vypadat jako z katalogu, jo? Mě totiž strašně fascinuje takový ten důraz na tu estetiku, protože porota neřeší, jestli stopky a jestli to, jak úhledně vypadá ta hromada hlíny vedle jámy. Je to takový bizární, bych řekla, mix fitka, zahradničení a prostě absolutního realismu. Ale stejně koukat na hrobníky, jak kopou a u toho křičet do toho, makejte, dělejte, to je jako, já nevím, staré dobré bumrovské vtipy od chyních, ne? Tak nem tuto maďáruš. Hezkou sobotu. Zítra.

0: Hit Radio, dobrou chuť, pokud si pochutnáváte na svých obědech, svačinkách nebo teprve začínáte vařit, nechte si chutnat. Každopádně užijte si dnešní den naplno, dělejte to, co máte rádi. Já mám po dlouhý době volné sobotní odpoledne, takže jdu na masáž. Chci jít dneska do kina, taková ta pedikura, manikura, udělat si radost, něco hezkého si koupit, něco nového třeba do domácnosti, udělat si takovou tu podzimní výzdobu. Já miluju světýlka, takže jsem přemýšlela, že bych si na obě terasy dala taková ta světýlka a prostě udělala si ten den podle svých představ a byla tak trošku sama se sebou, protože někdy je tohle naprosto skvělý. Dejte vědět, kdo tohle děláte taky, a já posílám další skvělou odpolední muziku.
1: Hit Radio City.
2: Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 tisíc, ještě než vyrazíš do práce.
1: Hitrádio vám rozdává peníze a dobrou náladu každý pracovní den, konkrétně v 7 hodin 10 minut, a to od 7. až do 25. září. Co a jak pro to udělat? Přátelé, kamarádi, to je přece úplně jednoduchý. Běžte na web hitradio.cz a stačí se zaregistrovat. A pozor, jedna jediná registrace platí pro celou dobu konání hry až do 25. září. Takže naše snídaně šampionů s Míšou a Jasmin v 7 hodin 10. Pokud zazvoní štěstí u vašich dveří a vy nám otevřete, tak ten balík peněz je prostě váš. Tak co? Už máte svoji registraci?
0: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.

0: Sobota odpoledne, Hit Radio v plném proudu a já se s vámi bohužel musím pro dnešní den rozloučit. Byla s vámi Lea Dendější, budu se těšit zase zítra v 7 hodin ráno. I tam pro někoho z vás máme zase nějaké to překvápko. A vy, pokud možno, mějte báječný den a hlavně zůstaňte na vlnách Hit Radia a slyšíme se zítra. Ahoj!
1: Hit Radio City.
2: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Je 13 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Praha posílí síť výjezdových základen záchranné služby. V Modřanech, Suchdole a Konraticích mají vzniknout nové modulární stanice. V případě potřeby je bude možné přemístit. V Modřanech se předpokládá výstavba letos a příští rok. V případě Konratic a Suchdola se chystají další kroky vedoucí k zahájení stavby. Pražský magistrát rozdělí mezi městské části zhruba 692 milionů z rozpočtové rezervy na investice. Ve čtvrtek to odsouhlasili zastupitelé. Radnice většinu peněz využijí na rozšíření nebo výstavbu nových mateřských a základních škol. Nejvíce peněz se dostanou Praha 22 a Praha 18, a to po 100 milionech. Česko hrozí, že bude muset vracet zhruba 6 miliard korun vyplacených na zemědělských dotacích. Vyplývá to z výsledku auditu Evropské komise, který zkoumal, jestli na jeden pozemek nebere dotace více uživatelů. Ministerstvo zemědělství se závěry nesouhlasí a bude je rozporovat. Uvedla to Mladá fronta Dnes. Česko se k výsledkům auditu může vyjádřit do konce roku. Tenistka Kateřina Siniaková vyhrála s Američankou Taylor Townsend US Open. Americkou dvojici Robin Montgomery Ashlyn Kruger porazili 2-1 na sety. Siniaková tak získala 12. Grand Slamový titul v dámské čtyřhře a společně s Mixem 13. celkově. O ženský titul ve dvouhře se dneska utkají Arina Sabalenka z Běloruska a Jelena Rybákina z Kazachstánu. Zápas má začít v 10 večer našeho času. Odpoledne a večer čekáme v Praze polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů, zítra bude oblačno až zataženo, postupně se občas vyskytne déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 18 až 20.
1: Hit Radio City. Dominiku, děkujeme za info, s vámi už Tomáš Kočárník a dneska je Mezinárodní den povzbuzení. Moc nevím, jak s tím naložit, tak jdem radši na hity. Hit Radio. A freak like me just needs infinity.

Eva Farná, Miraj, Hit Radio City s vámi, je tu sobota, krásný víkend všem, no a pokud hledáte kam vyrazit, tak tohle všechno se nám děje v Praze. Dneska na výstavišti na Holešovicích až do 19 hodin probíhají dožínkové slavnosti. Prosím vás, není to akce jako za dob komunismu. Jo, že by přijeli traktoristi a opili se. Ne. Dneska je to o farmářských trzích, soutěžích pro děti, hudbě a tak dále a tak dále. To jsou dnešní dožínky na výstavišti. Samozřejmě je tu i čas, kdy dostávají zabrat naše játra, takže další vinobraní. Tentokrát se koná na Vinohradech dneska až do večera přímo na náměstí Jiřího z Poděbrad. Taková klasická nabídka. No a jestli máte rádi pálivé, tak se i dneska koná v Riegerových sadech Prague Chili Hell Festival. Bude tady dokonce i soutěž s názvem Plechová huba. Asi tušíte, co to bude obnášet. No a samozřejmě ochutnávky papriček, různých pokrmů a tak dále a tak dále. Prosím vás, jenom pokud sem budete vyrážet a budete si dávat hodně pálivý a bude vás to dneska pálit, tak pamatujte, je to poloviční bolest, než kterou budete zažívat tak přibližně za 12 hodin. Chápeme se, ne? To jen tak z bezpečnostních důvodů, abychom měli mezi sebou jasno. Krásný víkend, ať děláte cokoliv, no a jsme rádi, že jste u toho s námi. Tady už pro vás další hity, teďka Cyril a jeho Stramblin' In. Kde jinde, než na Hit Radio City. I love it.

Fallout Boy a jejich Century, s vámi Hit Radio City, krásný září vinčuji. No a protože je tu září, tak se nám blíží jedna z největších sportovních událostí roku a vy se na ní můžete dostat zdarma. My totiž právě teď na našich chlubítkách, tedy Instagramu a Facebooku Hit Radio City, rozdáváme vstupenky na Davis Cup v O2 aréně. Naši borci vyzvou Američany a legendární turnaj sem k nám dorazí po dlouhých 13 letech. No a právě vy můžete být u toho. Princip soutěže je úplně jednoduchý. Dejte nám like k našemu příspěvku o Davis Cupu, sledujte náš profil, no a napište nám do komentářů, s kým byste tak vyrazili fandit. Jeden z vás vyhraje 2 vstupenky na páteční a 2 vstupenky na sobotní zápas, takže budete mít takový celý tenisový víkend úplně zdarma. Tak nezapomínejte s námi soutěžit, šanci máte na Instagramu i Facebooku. Tady už pecka WhatsApp a další víkendový hity.

0: Od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
4: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

je taková pohodovka do toho hezkého počasí. Jonas Blue, JP Cooper, Hit Radio City s vámi. No a je tu opět takové, jak to říct, typické pražské panoptikum. Pokud totiž o tom nevíte, tak Praha 5 má speciální dopravní značku, která stála 380 tisíc korun. Jo, jedna dopravní značka. A jak to tak bývá, většinu léta ani nefungovala. Pokud nemáte představu, jak taková značka za 380 tisíc vypadá, tak je to úplně normální značka zákaz zastavení, jen je ze světýlek a vypadá jako taková dopravní diskokoule. A pokud vám to přijde směšný, tak nebojte, opravdu bylo zjištěno, že většinu času to ani nesvítilo. Takže gratulujeme opět Praze za, jak to říct, dobře využité peníze. No a příště klidně se může vymyslet to, že řidiči od špatného parkování budou odrazováni, já nevím, zpěvem. Ať klidně i ta značka stojí 2 miliony. Hele, to už přece musí fungovat, ne?

Zara Larsson tady u nás na Hit Radio City. No a teď si dáme jednu z nejúspěšnějších zpěvaček současnosti, což je mimochodem i Zara Larsson, ale tato to zároveň nemá v životě vůbec snadný, i přes svoje úspěchy, protože je silně alergická na hořtici, kokos, má intoleranci na lepek, trpí alergií na kočky, no v podstatě při takové kombinaci, aby člověk žil v takovém hermeticky uzavřeném kyslíkovém stanu. Ale i přesto všechno zvládá skvělou hudební kariéru. Akorát já teda bych osobně bez hořtice umřel. Ava Max naštěstí ne. Další hity pro vás na Hit Radio City.

Avicii a Sandro Cavazza Without You na Hit Radio City. No a známá televizní show Naked Attraction, kam jsem mimochodem byl taky pozvaný, ale to je jedno. Pokud nevíte, tak se tam lidé seznamují, když jsou úplně nazí. No každopádně, tenhle projekt se vrací na televizní obrazovky. A v nejnovější řadě údajně slibuje, že svlékne známé celebrity. Jako nikdy jsem na to nekoukal, ale jestli produkce přikecala Jiřínu Bahdalovou, tak udělám výjimku, slibuju.

0: Hezkou a částečně i slunečnou sobotu všem tady na Hit Radio City. Tohle byla pecka Golden, další společná hoďka za námi. Máme skoro dvě, se mnou ve studiu zpátky Dominik. No a mrkneme na pražské silnice.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Na magistrále stále hlásíte kratší zdržení ve Vilznově ulici u hlavního nádraží v obou směrech. A kolona zůstává i na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové, konkrétně mezi 22. a 35. kilometrem. Aktuálně se podle našich informací odhaduje zdržení na 3/4 hodiny. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo,
2: iPhone 17,
3: laserové projektory,
2: sluchátka Apple Beats
3: a stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2/4 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.

0: Pardubicích se dnes v nejvyšší domácí fotbalové soutěži utkají dva brněnské týmy. Zbrojovka v souboji nováčků přivítá Artis. Zápas začne zhruba za hodinu. V 15 hodin startují také duely Bohemians Slovácko a Liberec Mladá Boleslav. Od 6 večer pak Sparta přivítá Jablonec. V noci nejnižší teploty kolem 11 stupňů, zítra přes den v Praze naměříme maximálně 20, neděle bude oblačná až zatažená, postupně se občas objeví déšť nebo přehánky.
1: Hit Radio City.
2: S vámi zpátky Tomáš Kočárník, za chvíli tradičně mrkneme na nejvíc bizarní události za posledních pár dní. Teď Kateřina Marie Tichá.

Katy Perry, Hit Radio City s vámi a jak jsem slíbil na začátku téhle hodiny. Je tu tradiční přehled událostí, které se za posledních pár dní staly. Co si budem povídat, lidi sami o sobě jsou bizarní a tak tady je takový krátký výběr těch nejnovějších zpráv. Silničáře na Tachovsku překvapil naháč. Pohrál si s jejich dodávkou. Já jsem viděl to video a tady jenom osobně doufám, že povinné ručení bude té dodávce hradit následnou terapii. Bude potřeba. Druhá zpráva. Přítelkyně pozvala muže na svatbu, ale neřekla mu, že je ženich. Jako od ní to byl riskantní tah, ale zároveň chytrý tah. Ti chlapi o tom nesmí moc přemýšlet, jo? Pak jsou z toho jenom problémy. No a na závěr něco ze zahraničí. V Maďarsku se konal tradiční závod v kopání hrobů. Jo, kopání hrobů. No tak se logicky nabízí otázka, jestli jako opravdu je tohle ta kategorie, kde chcete vyhrát. Jakože si nejrychleji kopete hrob. Nedivil bych se, kdyby hlavní cena pro výherce byla třeba rakev a druhý místo jenom taková

Šabuzí na Hitrádiu City, sobota odpoledne, slunko, hity, hergotcovíci přát. Snad jen další hromada hitů a tu tady pro vás máme. Bude Rusce a Bruno Mars, taky kapela Verona, ale jako první asi nejúspěšnější hudební parta současnosti, která začínala hrát v kasínu, ale na rozdíl od jiných návštěvníků tam nepropadli bednám a vypracovali se až na vrchol. Ale chápu, že to někdy s těma bednama je fakt těžký. Ještě když víte, že jsou ty třešně na spadnutí. To se stalo kamarádovi. No nic, Imagine Dragons právě teď na Hit Radio City.

Par 33 za 17,90 a Senzodyn nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.

Rosé, Bruno Mars, Hit Radio City s vámi a představte si naše město, Praha. Je velmi optimistické místo a nemá malých cílů. Praha totiž plánuje metro bez konečné stanice. Ano, v budoucnu by linka E měla být okružní a dávat takové velké kolečko kolem celé Prahy. V plánu je 36 kilometrů a 23 stanic. Takhle. Řekněme si to upřímně, pozitivní přístup do života je velmi důležitý, ale tohle už je úplně jiná liga. Jako sami teď aktuálně nevíme, kdy se podaří dokončit metro D. A náš nejúspěšnější počin je teď takový, že komise vybrala, jak se budou jmenovat názvy stanic. Ale už máme plán na metro E. Ach jo, no nejsem stavební expert, ale odhadované datum dostavby bych viděl tak na rok 2100.

0: Robin Schulz a Erika Sirola. Hey, come on, darling, kde jinde než na Hit Radio City? No a je to tady, pokračuje nám soutěž o balík peněz, který si může najít cestu až k vám.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Je to tak, od pondělí zase s vámi hrajeme o další jackpot, který roste každý všední den. Startujeme na 5, no a pokud to v daný den nikdo nevybere, přihodíme další tisícovku. Čím déle to nikdo nevybere, tím tučnější je ten balík, který na vás čeká. Celé nám to vrcholí v pátek, 25. září, kdy ve velkém finále rozdáme rovných 50 000 korun přímo někomu z vás na ruku. Stačí se zdarma registrovat na našem webu, no a pak jen čekat, že se u vás na zvonku ozve zapípání. Každé ráno, přesně v 7 hodin 10 minut, totiž vysíláme naši hlídku do terénu. Takže pokud v éteru i u dveří uslyšíte zvonění, máte přesně 30 vteřin na to nám běžet dolů otevřít. Když za dveřmi uvidíte náš tým, jackpot je váš. Hotovka bez čekání. Registrovat můžete zdarma přes webovky domov, práci, chalupu, milenku, prostě jakékoliv místo, kde každý všední den v 7 hodin 10 minut ráno tak nějak býváte. Neváhejte, mrkněte na webovky, no a možná to budete zrovna vy, komu v pondělí přivezeme pořádný balík peněz. Držím palce.
1: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.

Panic at the Disco, s vámi taky Hit Radio City. Zbývá nám docela ještě posledních pár minut, takže byl bych hřích, kdybychom toho nevyužili s našimi hity. Za chvíli si dáme nejnovější zprávy, abychom v tom chaosu světovém i domácím zůstali tak nějak orientovaní, ale na to ještě dost času. Docela pro vás třeba Bon Jovi, Mikolas Josef nebo teďka Ray. Tak doufám, že máte příjemný víkend a že zvládáte začátek toho září. Přeci jenom pro mnoho lidí je to takové částečně depresivní období, tak doufám, že vás se to netýká.

0: Je to neuvěřitelný, přátelé, hltáme to pořád všichni. Tohle je rok 1994, Bon Jovi na Hit Radio City s jejich hitem Always. Teď už ale naše informační okénko, je tu Dominik, doprava, zprávy a počasí.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí na dálnici D11 zůstává kolona ve směru od Prahy. Mezi 27. a 35. kilometrem počítejte se zhruba půl hodinou navíc. A na magistrále stále hlásíte pomalejší provoz u hlavního nádraží v obou směrech. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.

0: cigarety a nikotinové sáčky. Počítá s tím novela o návykových látkách, kterou se chystá v pondělí projednat vláda. České volejbalisty dnes čeká další zápas na mistrovství Evropy. Po včerejší výhře 3-1 nad Řeckem nastoupí svěřenci trenéra Jiřího Nováka proti Švédsku. S ním se Češi naposledy střetli loni v létě v přípravě a oba zápasy vyhráli. Dnešní utkání má začít v 16 hodin. Během noci začne v Praze přibývat mraků, zítra přes den čekáme oblačno až zataženo, postupně se od severozápadu občas objeví déšť nebo přehánky. Noční minima 12 až 10, nedělní maxima 18 až 20 stupňů.
1: Hit Radio City.
2: Dominiku, díky za zprávy, s vámi už zase Tomáš a Praha hlásí dobré zprávy, které jste možná ani nečekali. Víc řeknu za chvíli.

0: Eva Farná a Leporello.
1: Tyjo.
0: Oh, já to slovo nikdy neuměl vyslovit. Normálně z fleku bych mohl pracovat v rádiu. No nemožné se stalo skutečností, přátelé. Lanovka na Petřín se rozjede. Ano, první cestující se svezou už v září 22. Krásné datum. Předpokládám, že je myšleno 22. září tohodle roku, i když v českém stavebnictví nikdy nevíte. Jinak pokud by vás to zajímalo, tak ti poslední cestující, kteří si mohli lanovku takhle užít předtím, než šla mimo provoz, to udělali 14. září 2024, tedy před dvěma roky. Jako 8denní výluka by byla fajn, ale to je celkem sci-fi. Osobně tipuju, že lanovka bude v provozu tak 3,5 dne, ale nechci být zbytečný pesimista, každopádně využijte tohoto vzácného okamžiku, pokud budete chtít vyrazit na Petřín. No a teď už vyrážíme na další hity, ty jedou non-stop, bez výluky.

Pokud máte unavený den, tohle vás muselo nakopnout. Sigma, Nobody to Love, Hit Radio City s vámi. No a pokračujeme dál. Doufám, že sobota probíhá jakž takž podle vašich představ. Tady už mám pro vás jednu z nejlepších zpěvaček na světě. Jako bez debat. Kterou mimochodem vyhodili i z brigády jednoho nejmenovaného fast foodu, protože tam ujídala hamburgery. Jo, teďka kdyby si do nějakého hamburgeru kousla, tak se vydraží jako vzácný artefakt. Jak se ty časy mění? Pink a i Trustful na Hit Radio City, bude taky Alan Walker nebo Alex Warren. Je na co se těšit, další hity pro vás právě teď.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Haló, už máte svou Kaufland kartu extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland kartu extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

Alex Warren a jeden z jeho nejslavnějších a nejnovějších hitů, Fever Dream, tady u nás na Hitradio City. No a čeho jste se báli jako malí? Nebojte se přiznat, já nedokoukal ani Hledá se Nemo. Proč o tom mluvím? Na internetu se teď objevilo top 5 strašidel, kterých jsme se jako malí údajně báli nejvíc. 5 strašidel, velký výzkum, hele, tak schválně, jestli to na vás sedí, jo? Top 5 strašidel dětství. Polednice, klekánice, hejkal, bludičky a bílá paní. Jo, mně to sedí. Samozřejmě v dospělém věku už se ty priority mění, lidé se mění a i strašidla jako taková, která v dětství byla v kurzu, teď už strach nenahání. Když bychom měli vybrat top 5 strašidel pro dospělé lidi, tak to bude daňové přiznání, nečekané těhotenství, hypotéka, Filip Turek na tiskovce a hemoroidy.

0: Tim Kamarát a jeho Be Mine na Hit Radio City. No a je to tady zase. Naše sobotní tradice, takový náš rituál, bez kterého by víkend nebyl víkendem. Vyrážíme do světa filmu. Žezlo si přebírá můj kolega Ivo Alač, který vám naservíruje ty nejčerstvější pecky rovnou ze stříbrného plátna. Takže se pohodlně usaďte, začíná další díl naší rubriky Film City. I will find you. I'm Batman.
1: Film City. Premiérou týdne, jak pro milovníky dobrých filmů, tak i pro ty, co mají rádi Britpop, je jednoznačně dokument Oasis Don't Look Back in Anger. The way it finished, unacceptable. Je to příběh loňského návratu jedné z největších kapel historie, která skončila v roce 2009 po obří hádce bratrů Gallagherových v backstage před koncertem v Paříži. Will it fall apart again? Právě momentem, kdy to bylo fanoušku oznámeno, film začíná, ale co následuje, je nervózní setkání ve zkušebně, postupné usmiřování, podpořené triumfálními koncerty, prostou radostí z hudby i uvědoměním si toho velkého odkazu Oasis. Pro fanoušky tedy povinnost, pro ostatní možnost strávit 2 hodiny napětím, radostí i dojetím. A stejné pocity ještě intenzivněji můžete prožívat u další kinonovinky Hope. Od uchazeče o Zlatou palmu v Cannes běžně nečekáte akční sci-fi horor a až takovouhle adrenalinovou jízdu. Navíc už dlouho jsem se v kině tak nezasmál, jako u jedné scény tady. Když pominu ty horší efekty, vyvážené teda skvělou filmařinou, tak jediným větším zklamáním byl otevřený konec, protože to prý bude trilogie. Tak s tím počítejte a užijete si to víc. Ivo Alač, Hit Radio City 937 FM. Film City.
2: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

Tohle byla Lady Gaga a její Abrakadabra tady u nás v éteru Hit Radio City. No a pokud máte pocit, že svět je vlastně docela normální, že to není úplně divný místo, tak teď poslouchejte. Jihoafrický pastor Chris Penelope léčí lidi prděním do obličeje. Ano, mají tu údajně o duchovní rituál spojený s boží mocí. V podstatě by se dalo říct, že z kněze v podstatě vystupuje puch svatý. No pokud to případně přestane fungovat kdykoliv,

0: Kolik kapela Kryštof s jejich hitem Šňůry máme za minutu a půl přesně čtvrtou hodinu, takže přišel čas vás zase doinformovat a pak už budou další hity. Teď ale Dominik a nejnovější zprávy.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
4: 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Praha posílí síť výjezdových základen záchranky. V Modřanech, Suchdole a Kunraticích mají vzniknout nové modulární stanice, které bude v případě potřeby možné přemístit. V Modřanech se předpokládá výstavba letos a příští rok. V případě Kunratic a Suchdola se chystají další kroky vedoucí k zahájení staveb. Správa železnic začne od příštího týdne zpevňovat některé části Výtoňského mostu. Práce potrvají 6 týdnů a omezí pohyb pěších na přilehlých lávkách. Více říká mluvčí správy železnic Nela Frýbová.
5: Konkrétně dojde k očištění a vystužení vybraných míst uhlíkovými lamelami lepenými přímo na ocelové konstrukce. Stabilizace částí mostu je nejefektivnějším způsobem, jak na něm udržet provoz ve stávajícím omezeném rozsahu.
4: Na most může momentálně vjet pouze jeden vlak a rychlost je omezená na 20 km v hodině. 9letý chlapec z Říma spolu se svým otcem zdolal Mont Blanc. Podle rodičů se stal nejmladším člověkem, který se na nejvyšší horu Evropy dokázal dostat vlastními silami. Na 4807 metrů vysoký vrchol vystoupil 4. září. Jeho otec je zkušený horolezec. Tenistky Arina Sabalenka z Běloruska a Jelena Rybákina z Kazachstánu se dnes utkají ve finále US Open. Začátek duelu je naplánován na dnešní 10. večer našeho času. Hráčky si zopakují souboj z letošního finále Australian Open, kde zvítězí

Ed Sheeran na jeho Shape of You na Hit Radio City. No a teď základka v Praze, která pobouřila lidi na Facebooku. Tam je to vždycky veselý. Tato konkrétní škola totiž zveřejnila fotografie dětí z páté třídy, jak mají fiktivní svatbu. To je všechno. No a jak to tak na Facebooku bývá, komentáře jsou taková bezedná studnice úplně všeho. Takže se to tam rozjelo. Kyberšikana, ochrana osobních údajů, je to nevkusný, predátoři, pštrosa, video a tak dále a tak dále. I když šlo pouze o školní hru, logicky, naštěstí se na základce vdávat a ženit nemůžete, to já už bych byl po 12 rozvodech, tak škola fotku oficiálně stáhla. I přesto, že k jejímu uveřejnění logicky měli souhlas rodičů. A to byla jenom fiktivní školní svatba na základce. To my, když jsme byli na základce, tak jsme svatbu přeskočili a šli rovnou na líbánky. Ještě, že v té době nebyly Facebooky a nejsou z toho žádný fotky. Doufám teda.

0: Ellie Goulding, I Still Falling For You na Hit Radio City. Tahle zpěvačka je mimochodem neuvěřitelný hudební talent, protože už ve svých 9 letech začala hrát na klarinet. Chápete to? V 9 letech jako malá holčička už umíte hrát na klarinet a skoro už taky v tu dobu hrála úplně na kytaru. Jako upřímně, já v 9 letech jsem řešil problém se zavazováním tkaniček. A můžu vám říct, že jsem to nevyřešil doteď. No, nebudu tady z toho dělat svoji 13. komnatu. A jdeme na další hity. Teď Leony, Enrique Iglesias, ale jako první Imagine Dragons na Hit Radio City. Díky, že nás ladíte. Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Tohle byla Leony, za chvíli třeba Sebastian, s vámi Hit Radio City a mezi mladými se nám rozmohl jeden takový nešvar. Jasný, chápu, nešvaru je víc, ale nemáme čas, tak budu mluvit jenom o jednom. A to je ten, že spoustu mladých lidí přiznává, že chodí na rande jenom kvůli jídlu zdarma. V USA je to podle průzkumu až 30% mladých lidí, což mě osobně nepřekvapuje, protože je to Amerika. Na druhou stranu, pokud lidé nechtějí, aby byli během rande využiti pro jídlo zdarma, tak to má naprosto jednoduché řešení. Dávejte si rande někde jinde, jen ne v restauraci. Je spoustu jiných hezkých míst, kde si dát rande. Napadá mě třeba hřbitov. Hele, to je osvědčená metoda už z filmu Marečku, podejte mi pero.
1: Sejdeme se na hřbitově. Myslel jsi snad, že spožačka je stará na umření? Ne. Co jsi tím měl?
2: No, že aby přišla na hřbitov, no. My se tam scházíme.
1: Všimněte si prosím, že můj syn se schází spolužačku mezi hroby.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio City.
2: Rodiče, zmínky na místo.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infali.
2: Nikdy nevíme, co tam na konci říkají, ale hit je to naprosto boží. Trochu těch devadesátek tady u nás na Hit Radio City. Manu Chao a jeho Me Gustas Tu v 16 hodin a 42 minut k tomu. No a přátelé, připomínám, pokud máte rádi výhody zdarma, což řekněme si upřímně, má snad rád úplně každý člověk na planetě, tak doporučuju, vřele doporučuju se přes naše webovky zaregistrovat do našeho klubu šampionů. Je to zdarma, máte to za pár vteřin, je to naprosto jednoduchý, zvládne to každý, no a v září máte díky této registraci šanci si s námi vysoutěžit poukázky, respektive vouchery na zážitky v hodnotě až 5 000 korun. Ideální pro vás nebo nějaký univerzální dárek pro někoho, komu nevíte, co dát, tak nezapomeňte na registraci do našeho klubu šampionů www.hitradiocity.cz. My už ale jdeme zase hrát, je tu čas další hitu. Krásný podvečer všem, za malou chvíli Sia, teď ale JC Stewart. Díky, že jste s námi.

Tohle byla Sia a i Gimme Love. Společnost vám dělá Hit Radio City. Máme přesně 16 hodin a 52 minut k tomu. Doufám, že máte klidnou sobotu. Pokud náhodou ne, tak doufám, že jste s tím alespoň psychicky počítali dopředu, že to takový bude. Tady se všechno zvládá dobře. Máme pro vás připravený další hity do celé. Zavzpomínáme si i na legendární 90. No a pak už budou jako tradičně nejnovější zprávy, takže rozhodně zůstaňte s námi. No a teď už jdeme zase hrát.

0: Slíbil jsem vám devadesátky, dodali jsme devadesátky, Ace of Base, s vámi Hit Radio City, za chvíli už další hity, teď ale naše informační okénko, je tu Dominik a nejnovější zprávy.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
2: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Blíží se výstava českých korunovačních klenotů. Z korunní komory svatovítské katedrály budou vyzvednuty v pondělí. Následující 4 dny si je budou moci prohlédnout školní třídy. Pro veřejnost bude výstava ve Vladislavském sále Pražského hradu otevřena od soboty 19. do pondělí 28. září. Vstup bude zdarma. Některé děti hledají v psychické tísni pomoc u umělé inteligence. Každé čtvrté pražské dítě se na AI obrací dříve než na člověka. Ukázal to průzkum mezi pražskými školáky. Pokračuje mluvčí magistrátu Vít Hoffman.
3: Pro děti je AI atraktivní mimo jiné proto, že je okamžitě dostupná, nehodnotí je a mohou se jí svěřit prakticky kdykoliv. Znepokojivé je především to, že děti, které v psychické tísni vyhledávají nejprve AI, vykazují zároveň výrazně horší výsledky v oblasti duševního zdraví.
2: Děti proto potřebují vedle technologií především skutečný lidský kontakt a podporu. Česku hrozí, že bude muset vracet zhruba 6 miliard korun vyplacených na zemědělských dotacích. Vyplývá to z výsledku auditu Evropské komise, který zkoumal, jestli na jeden pozemek nebere dotace více uživatelů. Ministerstvo zemědělství se závěry nesouhlasí a bude je rozporovat. Uvedla to Mladá fronta Dnes. Česko se k výsledkům auditu může vyjádřit do konce roku. Mistryně světa Tereza Kneblová zakončila světový pohár kanoistek na divoké vodě ziskem bronzu. Třetí skončila 23-letá česká reprezentantka i celkově v pětidílném seriálu. V noci nejnižší teploty kolem 11 stupňů, zítra přes den v Praze naměříme na nejvýš 20, neděle bude oblačná až zatažená, občas se objeví déšť nebo přehánky.
1: Hit Radio City.
0: Dominiku, díky za zprávy, tady pořád Tomáš Kočárník, za chvíli povím o velké hudební události. Do Česka dorazí legendy.

Miles Smith a jeho Nice to meet you na Hitradio City a jak jsem slíbil, řeknu, jaké hudební legendy dorazí k nám do Česka. Je to návštěva ze zahraničí, ale vlastně tak moc ne. Protože 26. listopadu 2027 vystoupí v pražské O2 aréně samotní Horký žeslíže. Je to neuvěřitelný, ale bude to jejich narozeninový koncert, protože tímhle oslaví 35 let na československé hudební scéně. Slovenské legendy rytmu, naprosto šílených a neuvěřitelných textů a bláznivého roku. Já jsem na téhle kapele vyrůstal a vidíte, nic to se mnou neudělalo. Bylo to to nejkrásnější dětství, které jsem si mohl přát. V rámci koncertu v pražské O2 aréně se chystá i speciální show, kde nebudou chybět ani hosté. Víc samotná kapela neprozradila, ale to, že Horký žeslíže rozdupou pražskou O2 arénu, je informace podle mě víc než dostačující.

Robin Schulz a Fastboy hit s hitem, respektive s názvem Milion dobrých důvodů na Hit Radio City. To je pěkný. Takový pozitivní název hitu, co si budem. My teď ale v našem hudebním výběru vyrazíme do roku 1999. A mimochodem, kdyby vás zajímaly další tyhle ty legendární hity z období 90., 80. a taky milénia, tak připomínám, že každý všední den pro vás máme speciální playlist po 18. hodině večer, kde právě na tyhle legendární hity, které nikdy nestárnou, připomínám. No a my pokračujeme dál. Lean Marlin a její bez debat nejslavnější hit Sitting Down There tady u nás na Hit Radio City. Feeling blue without you.

0: Ještě. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Sice hit s názvem Letní láska, ale já si myslím, že máme nárok si ho dát i na září. Summer Love od Mirai na Hit Radio City. No a populární pražská náplavka bude zase o něco krásnějším místem. Praha tam teď nakoupila 25 nových laviček za 5 milionů korun. Jo, 5 milionů. No, abyste to pochopili, ty lavičky jsou z masivního dubu. A jsou jako nové. Teda, já doufám, že jsou nové, pardon. Takže je to logický, protože já jsem se v lavičkách jakoby moc neorientoval, nevyznám se v lavičkách, ale čistě matematicky to tím pádem vychází na 200 tisíc korun za jednu dřevěnou lavičku. No dobrý, no, každopádně instalace by měla být dokončena plus minus autobus do poloviny října. Uvidíme, jestli se to stihne, takže si to pak budete moct vychutnat, ty nové lavičky na náplavce. No a předpokládám, že za tu cenu, za těch 200 tisíc korun za jeden kus, tak vám ta lavička rovnou i udělá masáž, nabijete si telefon a zvládne vám taky vyplnit daňové přiznání.

Lost Frequency a jejich The Feeling tady u nás na Hit Radio City. No a prosím vás, ono se to oficiálně neslaví, ale včera byl světový den kebabu. Kebabu. Jedním z nejpopulárnějších jídel v České republice. Bez debat. Klid, žádný smutek. Zkoumal jsem to po Praze a slevy nebyly. Jo, klasický normální ceny, takže jste o nic nepřišli, nemusíte smutnit. Ale proč o tom mluvím takhle zpětně? Protože na Facebooku pro vás máme takovou speciální víkendovou anketu. Jestli je taky pro vás osobně ten kebab nejoblíbenější noční jídlo. Jo, znáte to, kebab mnohdy je takový spolehlivý typ pokrmu, který výborně tukem na sebe naváže ten alkohol, aby ráno nebyla tak bolestivá kocovina. Je to čistě osvědčená praxe. No tak budeme rádi, když nám dáte vědět na Facebooku pod příspěvkem. No ale tady už posílám další hity a pokud jste viděli film Zrodila se hvězda, máte ho rádi, tak tohle bude něco pro vás. Legendární doják, legendární duet. Lady Gaga, Bradley Cooper a jejich Shallow.

0: Legendární Gigi D'Agostin a jeho In My Mind na Hit Radio City. A je to tady, já už do toho vysílání mluvit nebudu, slibuji, že tohle je naplet po celé už bez mého žvatlání, pouze a jenom naše hity. Těšit se na Víkenda, kapelu Činasky nebo Taylor Swift. Byl s vámi Tomáš Korník a budu se na vás těšit zase příště. Přeji krásné dny a nenechte se nikým zbytečně vytočit. Mějte se, smějte se.
1: Zlepši si náladu.
2: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
1: Zlepši si náladu.
2: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
2: On air.
4: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
5: Je 18 hodin, krátké zprávy, má Veronika Burdík. Kybernetické podvody sílí. Podvodníci se letos pokusili připravit klienty bank o více než 10 miliard korun. Pomáhá jim v tom AI. Jak píše Deník N, počet útoků oproti loňsku vzrostl o pětinu. Česká bankovní asociace varuje, že podvody jsou čím dál propracovanější. Hurikánová sezóna v Atlantiku je letos zatím rekordně slabá. Ani v době jejího obvyklého vrcholu se nevytvořil jediný hurikán a čekání na první je nejdelší za dobu satelitního pozorování. Výraznou roli hraje mimořádně silné El Niño, které tu podmínky pro rozvoj tropických systémů tlumí. Píšou o tom novinky.cz. Teprve 9letý chlapec z Říma spolu se svým otcem zdolal Mont Blanc. Podle rodičů se tak Lélio stal nejmladším člověkem, který se na nejvyšší horu Evropy dokázal dostat vlastními silami. Jeho otec je zkušený horolezec. A ještě počasí. Zítra bude převážně zataženo, ráno a dopoledne čekáme zejména na východě Moravy a ve Slezsku ještě zmenšenou oblačnost a ojediněle i mlhy. Během dne se v Čechách přidá občasný déšť, na Moravu a do Slezska dorazí srážky až později.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hit Radio City.
1: Zlepši si náladu.

0: Britney, bitch. Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: jméno.
1: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih, neříkaj, proč mi chybí.